0: Skyrock. Počasí.
1: Úterý bude o pár stupňů teplejší než start týdne. Teploty budou šplhat až na 23 stupňů Celsia a také si užijeme více sluníčka. Zpočátku dne čekáme jasno, odpoledne už spíše oblačno, ojedinile může sprchnout. Srážky čekáme i ve středu, na Moravě bude zpočátku zase jasno a srážky se objeví až během dne. Pranostika nám ale říká, že pokud je červen mokrý a studený, bývají žně vždy zkaženy, tak snad si dají přehání. Zase chvíli pauzu.
0: Nejlepší rockový výběr. Skyrock.

0: with your ear down to the ground.
1: We want the world.

0: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
4: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let Lesnické školy v Hranicích.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
2: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
1: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
2: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy? Vzpomínka na herečku Hanu Maciuchovou. V olomouckém rozáriu poprvé vykvetla pnoucí žlutá růže, která nese její jméno. Zcela nová odrůda zde byla zasazena teprve loni a své jméno dostala na festivalu Vyznání růžím. Už o nadcházejícím víkendu ožije olomoucké rozárium dalším ročníkem festivalu Vyznání růžím a i letos tu dojde na slavnostní křest zcela nové odrůdy růže. Ponese jméno slavné literární postavy Josef Švejk. Ovce se v červnu začaly znovu pást v nejvyšších částech Jeseníků. Stovka ovcí se bude do začátku září pohybovat mezi ovčárnou a Petrovými kameny. Pomohou k udržení rozmanitosti alpínských trávníků. Volby od 16 let zatím nebudou. Vláda ANO, SPD a motoristů odmítla návrh části opozice na snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách. K takové změně je podle ministra spravedlnosti nejprve nutný rozbor a diskuze, píše ČTK. Sport. Novou posilu do obrany hlásí extraligový olomoučtí hokejoví Kohouti. Z Pardubic přijel rozšířit hanácký manšaft bek Michal Hrádek. 24-letý hráč tu už dříve hostoval, teď přichází natrvalo. Informuje o tom web olomouckých Kohoutů.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Úterý bude o pár stupňů teplejší než start týdne. Teploty budou šplhat až na 23 stupňů Celsia a také si užijeme více sluníčka. Z počátku dne čekáme jasno, odpoledne už spíše oblačno, ojediněle může sprchnout. Srážky čekáme i ve středu, na Moravě bude z počátku zase jasno a srážky se objeví až během dne. Pranostika nám ale říká, že pokud je červen mokrý a studený, bývají jižně vždy zkaženy, tak snad si dají přehání. Zase chvíli pauzu.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
4: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 2. červen na Skyroku. Dnešní brouzdání dějinami začínáme u Beatles v roce 1967, kdy v zámoří vychází u Capitol Records jejich album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Z tracklistu si připomeňme alespoň nesmrtelnou pecku With a Little Help from My Friends. Zhruba za rok během června 1968 vychází 40 Blue Fingers Freshly Packed and Ready to Serve, debutové LPčko legendárních bluesrockových Chicken Shack. Na Skyroku vám z něj pouštíme hned několik songů, například The Letter nebo When the Train Comes Back. Do roku 1978 se posouváme za Brucem Springsteenem. Ten pouští do světa svou čtvrtou desku Darkness on the Edge of Town. V zámoří za ní získává 3 platiny a mimo jiné na ní najdete i píseň Badlands, která patří k Brucovým nejhranějším na jeho koncertech. Poslední hudební zastávkou je rok 1998 a dílo Abandon famózních Deep Purple. Skalní fandové vědí, že je to poslední studiovka Purple s nezapomenutelným Johnem Lordem na klávesi. Zajímavostí na albu je nové provedení songu Bloodsucker, který původně najdete na jejich slavné desce In Rock. Zítra opět brouzdáme rokově dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Dobrý den.
5: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
5: To ono je to pravda.
6: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
8: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
12: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
14: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
15: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
14: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: Skyrock. Nejlepší rokový výběr.
14: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Začíná další reklamní rozhovor, který může pomoci párům, které si přejí založit rodinu, ale cesta k miminku není tak jednoduchá, jak si představovali. Na lince vedoucí lékař IVF Klinik Olomouc, Štěpán Machač. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: IVF Klinik Olomouc. Kde přesně sídlíte a s jakými životními situacemi se na vás můžeme obracet?
2: Sídlíme na Horním Lánu, což je část města od Prostějova. A samozřejmě, jak už z názvu vyplývá, IVF klinik, léčba neplodnosti a každý, kdo si přeje otěhotnět, nebo třeba jenom vědět, jak na tom současné době je, nás může navštívit.
1: Když se partnerům tedy nedaří otěhotnět, kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy už se má vyhledat odborná pomoc a nečekat na to, že to přijde samo?
2: Popravdě strašně záleží na věku té ženy. Pokud je ta žena mladší 35 let, tak není potřeba spěchat a řekl bych, že rok a půl je doba vhodná. Pokud má žena 35 let a více, po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění, už by se přišel poradit s odborníky.
1: Často padá i praktická otázka, kolik dnes léčba metodou IVF přibližně stojí a co hradí zdravotní pojišťovny?
2: Musím říct, že léčba neplodnosti v České republice je velmi dobře hrazena. Pojišťovna hradí asi 80% z té ceny, která se pohybuje něco kolem 80-85 tisíc za léčebný cyklus. To znamená, že doplatek pacientky se pohybuje něco mezi 20 až 30 tisíci a pojišťovna uhradí ten zbytek, to znamená 60 až 70 tisíc.
1: S jakými nejčastějšími předsudky nebo nepravdami o IVF se setkáváte?
2: Určitě je to ten předsudek, že otěhotní každý, což není pravda, a druhý předsudek je, že na věku nezáleží, což také pravda není.
1: Dá se při IVF ovlivnit pohlaví dítěte?
2: Z medicínských důvodů ano, pokud se jedná o genetické onemocnění přenášeno na chlapce nebo na dívky, tak jsme schopni embryo vyšetřit a zjistit, jestli se teda jedná o holčičku nebo o chlapečka. Pro komerční použití, to znamená, že si to pacient přeje, to možné není.
1: Připravujete také den otevřených dveří. Kdy proběhne, komu je určen, na co všechno se můžeme podívat?
2: Na všechny se těšíme tuto středu a můžete se podívat na to, jak konzultujeme a jak si s pacienty povídáme a pak samozřejmě také do srdce každé IVF kliniky, to znamená do laboratoře.
1: Den otevřených dveří IVF klinik v Olomouci na Horním Lánu už zítra. A pane doktore, na závěr jedna osobnější otázka, jaká je nejkrásnější zpráva, kterou můžete po letech od svých klientů dostat?
2: Že dítě je zdravé a že život je spokojený.
1: www.ivfclinic.cz, tady najdeme více informací. Naším hostem byl doktor Štěpán Machač z IVF klinik Olomouc. Děkujeme, hezký den.
2: Děkujeme, pěkný den.
1: Reklamní rozhovor na svém konci a my už posíláme další muziku.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
4: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
7: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje pan Svatopluk Binder.
8: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
7: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
11: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z Horkýže Slíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host Horkýže Slíže. Artbeat 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: Hrajeme raritní rockové songy. Jedině na Skyroku.
17: Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Je úterý 2. června. Důležitá dopravní modernizace v Olomouci. Na přelomu června a července začne přestavba křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova. Budou tu nové semafory, přechody, chodníky a cyklostezky. Práce potrvá asi 80 dní.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Přerov nechce návykové látky u škol. Plánuje vyhlášku, která má omezit užívání kratomu a dalších psychoaktivních látek a také e-cigaret v okolí škol a hřišť. Probrala to rada a nyní půjde návrh zastupitelům. K dostání je nové vydání týdeníku Kroměřížska. Hlavním tématem, které v něm najdeme, jsou holuby v Kroměříži. Jak moc vadí ve městě, jaká je čeká budoucnost? A o Kroměříži celkově hovoří v týdeníku starosta města Tomáš Opatrný. Druhé velké půdní sucho v letošním roce zasáhlo Česko. Uplynulou sobotu sucho pokrývalo polovinu území, ovšem podle projektu Intersucho by stav měl již ustoupit. Deště z posledních dní situaci zmírnily.
0: Sport.
1: Biatlonistkou roku se stala Tereza Voborníková. Ovládla sportovní anketu po druhé v kariéře. Bronzová medailistka z únorových olympijských her dosáhla v závodě s hromadným startem na největší letošní biatlonový úspěch. Gratulujeme.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Meteorologové dnes hlásí vysokou pravděpodobnost zmrzliny. Jakou si po škole s dětmi dáte, je jenom na vás. Počasí tomu bude přát. Víme, jak bude. Skoro jasno nebo polojasno, později odpoledne přibývání oblačnosti, teploty 23 až 26, východ sluníčka 3 minuty po 3 čtvrtě na 5 ráno a západ ve 20:50.
0: Doprava.
3: Blesková doprava z Olomouce, z Kroměříže také ze Zlína, tady pozor na rychlost. Do práce spěcháme pomalu, stacionární radary non-stop měří v Olomouci na Okružní, na Přerovské, také třeba ve Slavonině na Jižní. A ranní policejní hlídky teď kontrolují doklady i pásy v Kroměříži na Kojetínské nebo ve Zlíně na Okružní. Zdravíme na silnice, chodníky i cyklostezky a přejeme, ať se v úterý jede hezky.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, vyhovuje vám svižnější tempo, býci, vy si dál jděte svou vlastní cestou. Blíženci, budete mít šanci blízknout se před někým důležitým. Radci, chovejte se jako vždy profesionálně. Lvi, pozor na emoce, můžou zkreslovat realitu. Pany, krátká procházka s vámi udělá hotové divy. Váhy, zachovejte klid a otevřenou komunikaci. Štíři, pokud to půjde, dejte prostor ostatním. Střelci, vaše nápady mají větší cenu, než si myslíte. Kozorozi, vy zase věřte tomu, co tvoříte. Vodnáři, jste připravení na nové výzvy. A co my ryby? Dneska budeme v bezpečí, hlavně doma. Tam se totiž žádné drama nekoná.
2: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
4: Hledáte perfektní brýle na léto? Optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
5: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
8: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
8: Jezírka Banat.cz.
9: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
10: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
11: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
10: Si děláš kozy.
11: A kde to Milwaukee mají? Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
16: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
17: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Bik akci. Bikmat, váš Bik parťák pro každý projekt.

jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
5: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
7: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
9: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
10: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
11: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
12: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
13: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
14: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
13: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
15: Skyrock. Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
16: Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Nový měsíc nese změnu v péči o zatoulané psy v Olomouci. Dosud odchycená zvířata putovala do Čech pod Kosířem na Prostějovsku. Nově se o ně postará útulek v Olomouci Neředíně. Pro majitele to znamená výrazně kratší a rychlejší cestu zpět ke svému mazlíčkovi.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Starý dělostřelecký granát překvapil dělníky v železniční stanici v Kojetíně na Přerovsku před ukončením výluky provozu vlaků. Našli ho v zemi. Pyrotechnici si ho odvezli k likvidaci. Výluka vlaků tu skončila včera odpoledne. Moderní urgentní příjmy vzniknou v nemocnicích Prostějově a Přerově. Olomoucký kraj zahajuje se společností Agel přípravu jejich výstavby. Kraj vloží do modernizace obou nemocnic přes 500 milionů korun. Hotovo má být v roce 2029. Jak píše deník, hlavním pilířem modernizace bude zavedení odborného třídění pacientů po jejich příchodu. Lékaři či sestry hned posoudí závažnost zdravotního stavu, což zkrátí čekací doby a zvýší bezpečnost.
0: Sport.
1: Vítězný návrat oštěpařky Nikoly Ogrodníkové po mateřské pauze. Vyhrála soutěž oštěpařek na prestižním mezinárodním Odložilově memoriálu v Praze. Na první příčku se dostala hodem 59 metrů 87 cm.
2: Po včerejší upršené směně mají dneska deštníky volno a na řadu přichází slunečníky. Víme, jak bude skoro jasno anebo polojasno. Později odpoledne přibývání oblačnosti. Denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia a bio na jedničce, což je mírná zátěž.
0: Doprava.
2: Hlídáme provoz v Olomouci, sledujeme hlavní dálniční tahy a víme o nehodě u Bystřice pod Hostýnem. V Olomouci silný ranní provoz na Chvalkovické, Velkomoravské, Lipenské, také na Pražské. Hlavní dálniční tahy z Moholinice přes Olomouc dál na Ostravu a také cesta z Olomouce přes Prostějov a Vyškov na Brno jsou průjezdné bez zásadních zdržení. A nedaleko Bystřice pod Hostýnem je teď kvůli nehodě osobáku uzavřena silnice mezi obcemi Brusné a Rusava. Jeďte s námi opatrně a užívejte pohodové ráno.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: června. Kalendárium. Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
1: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
2: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
6: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
7: Posloucháte Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Začíná další reklamní rozhovor, který může pomoci párům, které si přejí založit rodinu, ale cesta k miminku není tak jednoduchá, jak si představovali. Na lince vedoucí lékař IVF Klinik Olomouc, Štěpán Machač. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: IVF Klinik Olomouc. Kde přesně sídlíte a s jakými životními situacemi se na vás můžeme obracet?
2: Sídlíme na Horním Lánu, což je část města od Prostějova. A samozřejmě, jak už z názvu vyplývá, IVF klinik, léčba neplodnosti a každý, kdo si přeje otěhotnět, nebo třeba jenom vědět, jak na tom současné době je, nás může navštívit.
1: Když se partnerům tedy nedaří otěhotnět, kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy už se má vyhledat odborná pomoc a nečekat na to, že to přijde samo?
2: Opravdu strašně záleží na věku té ženy. Pokud je ta žena mladší 35 let, tak není potřeba spěchat a řekl bych, že rok a půl je doba vhodná. Pokud má žena 35 let a více, po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění už by se přišel poradit s odborníky.
1: Často padá i praktická otázka, kolik dnes léčba metodou IVF přibližně stojí a co hradí zdravotní pojišťovny.
2: Musím říct, že léčba neplodnosti v České republice je velmi dobře hrazena. Pojišťovna hradí asi 80% z té ceny, která se pohybuje něco kolem 80-85 tisíc za léčebný cyklus. To znamená, že doplatek pacientky se pohybuje něco mezi 20 až 30 tisíci a pojišťovna uhradí ten zbytek, to znamená 60 až 70 tisíc.
1: S jakými nejčastějšími předsudky nebo nepravdami o IVF se setkáváte?
2: Určitě je to ten předsudek, že otěhotní každý, což není pravda, a druhý předsudek je, že na věku nezáleží, což také pravda není.
1: Dá se při IVF ovlivnit pohlaví dítěte?
2: Z medicínských důvodů ano, pokud se jedná o genetické onemocnění přenášeno na chlapce nebo na dívky, tak jsme schopni embryo vyšetřit a zjistit, jestli se teda jedná o holčičku nebo o chlapečka. Pro komerční použití, to znamená, že si to pacient přeje, to možné není.
1: Připravujete také den otevřených dveří. Kdy proběhne, komu je určen, na co všechno se můžeme podívat?
2: Na všechny se těšíme tuto středu a můžete se podívat na to, jak konzultujeme a jak si s pacienty povídáme a pak samozřejmě také do srdce každé IVF kliniky, to znamená do laboratoře.
1: Den otevřených dveří IVF klinik v Olomouci na Horním Lánu už zítra. A pane doktore, na závěr jedna osobnější otázka. Jaká je nejkrásnější zpráva, kterou můžete po letech od svých klientů dostat?
2: Že dítě je zdravé a že život je spokojený.
1: www.ivfclinic.cz, tady najdeme více informací. Naším hostem byl doktor Štěpán Macháč z IVF klinik Olomouc. Děkujeme, hezký den.
2: Děkujeme, pěkný den.
1: Reklamní rozhovor na svém konci a my už posíláme další muziku.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Kdo bydlí v Olomouci, jak pak se vám tu žije? Radnice provádí nový průzkum o životě ve městě. Ptá se na kvalitu života a rozvoj města. Dotazník lze vyplnit online na webu olomouc.eu či na papíru v infocentru na Horním náměstí.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Přerov pro své obyvatele připravuje další příležitost otevřeně si promluvit s vedením města o aktuálních tématech. Další setkání s názvem Z očí do očí bude opět v městské galerii, a to následující pondělí od 16 hodin. Do Zlínského kraje přijíždí na oficiální návštěvu prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou. Na návštěvě tu bude dnes a zítra. Prezident má v programu debaty se studenty, občany i zástupci samospráv a zavítá i na Zlínský filmový festival. Tornáda v Česku. Hned dva větrné víry se objevily při nedělních bouřkách na jihu Čech. Nově to potvrdili meteorologové. Jedno slabší tornádo se objevilo u Netolic a druhé u Týna nad Vltavou. Zjišťují se napáchané škody.
0: Sport.
2: Další zápas a další výhra pro český nároďák na mistrovství Evropy v malém fotbale na Slovensku. V osmifinálovém utkání jsme vyzvali Černou Horu a přesvědčivým výkonem jsme zvítězili 2-0. Dnes se ve 22 hodin střetneme s Azerbajdžánem.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Meteorologové dnes hlásí vysokou pravděpodobnost zmrzliny. Jakou si po škole s dětmi dáte, je jenom na vás. Počasí tomu bude přát. Víme, jak bude. Skoro jasno anebo polojasno, později odpoledne přibývání oblačnosti, teploty 23 až 26, východ sluníčka 3 minuty po 3 čtvrtě na 5 ráno a západ ve 20.50.
0: Doprava.
3: Bouračky v Olomouci, také u Valmezu a policie hlídkuje v Blansku. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci bouračka dvou osobáků na Hejdukově ulici u Černovířského mostu. Další nehoda nedaleko Olomouce v Droždíně u Cihelny a nehodové formuláře se teď vyplňují také nedaleko Valmezu na průjezdu za Šovou. A policie hlídkuje v Blansku na ulici Seifertova. Zdravíme na silnice, chodníky i cyklostezky a přejeme, ať v úterý se jede hezky.

0: stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
9: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
8: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
10: Nejlepší rokový výběr.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
1: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let Lesnické školy v Hranicích.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Skyrock.

0: ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na další zprávy. 2000 nových trvalých obyvatel získala Olomouc díky loňské motivační kampani. Městská kasa si tak díky daňovým příjmům od státu polepší o bezmála 42 milionů korun. Kampaň byla jedinečnou akcí a nebude se opakovat. Noví obyvatelé si mezi sebou rozdělí polovinu ze získaných financí. Lidé, kteří splnili podmínky kampaně, mohou o finanční odměnu 10 000 korun žádat na ekonomickém odboru magistrátu do 31. července. Podrobnosti má web olomouc.eu. K dostání je nové vydání týdeníku Kroměřížska. Hlavním tématem, které v něm najdeme, jsou holuby v Kroměříži. Jak moc vadí ve městě, jaká je čeká budoucnost? A o Kroměříži celkově hovoří v týdeníku starosta města Tomáš Opatrný. Druhé velké půdní sucho v letošním roce zasáhlo Česko. Uplynulou sobotu sucho pokrývalo polovinu území. Ovšem podle projektu Intersucho by stav měl již ustoupit. Deště z posledních dní situaci zmírnily.
0: Sport.
2: Premiérové čtvrtfinále na Grand Slamovém turnaji dnes čeká elitního tenistu prostějovského klubu Jakuba Menšíka. Na French Open se představí v duelu proti Brazilci Fonsekovi. Uvidíme, jak se mu zadaří. Utkání na pařížské Antuce začne po 20:45 večer.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Po včerejší upršené směně mají dneska deštníky volno a na řadu přichází slunečníky. Víme, jak bude, skoro jasno anebo polojasno, později odpoledne přibývání oblačnosti. Denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia a bio na jedničce, což je mírná zátěž.
0: Doprava.
1: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte na Olomoucku v Charvátech, taky na dálnici D46, kousek od exitu Prostějovích, anebo v Šumperku na Zábřežské. A na Šumpersku se taky řeší nehoda. Je to ve Vikýřovicích na Rapotínské. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Posloucháte Skyrock.
3: Skyrock.

0: pane Skalý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
4: řeky. To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
6: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Hledáte perfektní brýle na léto? Optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
9: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
10: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vyjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
9: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
14: Nejlepší rokový výběr.
15: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: Zajdeme do divadla, přivoníme si k růžím, také nasedneme na kolo a nebo zajedeme za pořádnými motory. Víc pro vás právě teď. Ve středu je na programu opera Don Giovanni v Moravském divadle Olomouc. Pokud máte rádi divadlo, zajděte sem zítra od 19 hodin. Olomouc o tomto víkendu ožije vyznáním růží v olomouckém Rozáriu. K vidění je už teď například žlutá růže jako podsta herečce Haně Maciuchové a o víkendu pokřtíme další růži. Bude to Josef Švejk. Vyznání růžím teď o víkendu v Olomouci v Rozáriu. Pokud máte rádi cyklistiku, tak něco pro kolaře tuto sobotu 6.6. den s cyklostezkou Bečva. Více na webu kultura-ranice.cz. A o víkendu se jedou i závody Ecce Homo od pátku až do neděle ve Šternberku a v okolí. Lipinský oblouk na Ecce Homo letos nabídne skvělý program po celou dobu závodu do vrchu. V pátek talk show o Dakaru a letní kino, v sobotu budou drifteři, akrobatická show kaskadéři a koncert Pink Floyd Revival. A v neděli budeme na Ecce Homo vyhlašovat absolutně nejrychlejší jezdce. Tak se zastavme do Šternberku a do okolí na Ecce Homo tento týden od pátku do neděle.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
7: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
8: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
4: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
10: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
11: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
10: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
12: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
13: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
14: Aha.
13: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
14: A co SSB?
13: SSB? Co je SSB?
14: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
13: A to je nějaká nová investice?
14: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
14: No normálně v Georgii.
15: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
16: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha SolarBay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
17: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
18: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
19: Skyrock.
20: Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy? Velký multižánrový festival v ulicích Olomouce. 18. až 20. června opět kulturně prozáří centrum města. Festival Olomouc ožije. Pořadatelé oznámili, že se na největším pouličním festivalu v Česku objeví asi 250 uměleckých těles.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Včera munice v cestě a dneska taky. Vlaky v Kojetíně na Přerovsku dopoledne na 2 hodiny zastavila nalezená munice. Při modernizaci trati se tu odkrývají 81 let staré stopy historie ostřelování okolí za druhé světové války. Děti v Olomouckém kraji v mnoha případech žijí s internetem. Asi čtvrtina dětí tu tráví denně na internetu 3 hodiny a asi pětina dokonce přes 5 hodin. Ukazují to výsledky projektu Českého statistického úřadu mezi téměř 5000 dětmi od 9 do 15 let. Obavy z dopadů na zdraví a krajinu, hlavně ty, tvoří tisíce připomínek, které došly na Ministerstvo místního rozvoje k návrhu nových 94 urychlovacích zón pro vznik větrných a solárních elektráren v Česku. Oznámilo to ministerstvo. Námitkování končí dnes o půlnoci.
0: Sport.
1: Jedno mistrovství světa v hokeji skončilo a o dalším už se mluví. Víme, s kým se utkáme v základní části na šampionátu v roce 2027 v Německu. Ve skupině B vyzveme Spojené státy, Kanadu, Německo, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko.
2: Víme, jak bude, víme, že dneska si užijeme více sluníčka a teploty se i díky tomu dostanou na letních 25. Polojasno s trochou mraků vydrží až do večera. V noci k nám potom zamíří od jihozápadu déšť. Na Moravě by mělo pršet nad ránem a potom i během dne, během středy, kdy se taky ochladí na nějakých 15 až 20 stupňů.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že drobná nehoda by se teď měla řešit v Olomouci na Litovelské, bouráme taky na Vyškovsku, na silnici 430 v obci Tučapy. Tady je to srážka osobáku s nákladňákem. Pozor taky na Svitavsku, na silnici u Bystré. Po havárii tady osobní auto skončilo mimo komunikaci a na místě jsou záchranáři a máme hlášené i policejní hlídky v Šumperku, na Rapotínské a taky na Zábřežské, anebo v Olomouci na Pavlovické a na Dolní Novosadské. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Nejlepší rockový výběr. Skyrock.

0: Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 2. červen na Skyroku. Dnešní brouzdání dějinami začínáme u Beatles v roce 1967, kdy v zámoří vychází u Capitol Records jejich album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Z tracklistu si připomeňme alespoň nesmrtelnou pecku With a Little Help from My Friends. Zhruba za rok během června 1968 vychází 40 Blue Fingers Freshly Packed and Ready to Serve, debutové LPčko legendárních bluesrockových Chicken Shack. Na Skyroku vám z něj pouštíme hned několik songů, například The Letter nebo When the Train Comes Back. Do roku 1978 se posouváme za Brucem Springsteenem. Ten pouští do světa svou čtvrtou desku Darkness on the Edge of Town. V zámoří za ní získává 3 platiny a mimo jiné na ní najdete i píseň Badlands, která patří k Bruceovým nejhranějším na jeho koncertech. Poslední hudební zastávkou je rok 1998 a dílo Abandon famózních Deep Purple. Skalní fandové vědí, že je to poslední studiovka Purple s nezapomenutelným Johnem Lordem na klávesi. Zajímavostí na albu je nové provedení songu Bloodsucker, který původně najdete na jejich slavné desce In Rock. Zítra

0: rozdáme rokově dějinami. Nenechte si to ujít.
1: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
5: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírkabanat.cz.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší, všude přitom, Tyton.
7: Stavebniny Big Mat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big Akci. Big Mat, váš Big parťák pro každý projekt.
8: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší rokový výběr.
10: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Skyrock. Právě rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Na krásy Olomouckého kraje lákají dva motorové osobní vlaky v regionu. Dvě jednotky Stadler mají celovozový polep, na kterém jsou dominanty jako hrad Bouzov, zámek Plumlov či scenérie Jeseníků. Podporují cestovní ruch. Vlak s motivem Konicka už nyní vozí lidi z Olomouce do Drahanovic a o víkendu míří na Prostějovsko. Druhá jednotka s motivem Jesenicka vyjede na konci tohoto týdne na trať Šum. Berk Jeseník, píše o tom deník. Zmije nechme na pokoji. Nemocnice v Krnově zaznamenala první letošní případ uštknutí zmíjí obecnou. Na okraji Krnova jedovatý had uštkl do ruky muže. Ke zmiji se přiblížil, protože ji chtěl vyfotit v detailu. Ona focení odmítla a muž skončil s otokem na interně, ale ve stabilizovaném stavu. V průměru 2 z 5 lidí v Česku ve věku 30 až 79 let trpí vysokým tlakem. Je to asi 2,5 milionu osob. Podle Státního zdravotního ústavu nemocných přibývá. Měli bychom se více hýbat. Vysoký tlak podle lékařů přichází hlavně kvůli nedostatku pohybu a nezdravému životnímu stylu. Mluví v současnosti o takzvané generaci 50 metrů, která dál běžně po svých nechodí, píší o tom Novinky.cz. Sport. Českému týmu se na mistrovství Evropy v malém fotbale na Slovensku daří skvěle. Probojoval se hladce do čtvrtfinále, ovšem dnes naše reprezentanty čeká tvrdá zkouška. V dalším utkání nás prověří mistři světa z Azerbajdžánu. Výkop je ve 22 hodin. Přineseme vám výsledek.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Víme, jak bude, víme, že první červnový týden je dál jako na houpačce, déšť, sluníčko a taky výkyvy teplot. Konkrétně dneska na Olomoucku i jinde máme většinou polojasno a odpoledne bude skoro 25 stupňů, zítra by mělo být zhruba 17. Zítra má taky trochu pršet, v průměru nejčastěji spadne 5 až 10 mm srážek. Výhledově čtvrtek by měl být hodně podobný dnešku a pátek bude zřejmě nejdeštivějším dnem tohoto týdne. Dne.
0: Doprava.
2: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, na Dolní Novosadské, taky na Velkomoravské a nebo na Brněnské, když se jede kolem čajkárny. Nehodu máme hlášenou na Olomoucku u Kožušan, jak je ta křižovatka na Blatec. Jde o srážku nákladňáku s osobákem. Havárii motorkáře momentálně řešíme na Valašsku v obci Loučka. Na místě jsou záchranáři a bouráme taky na silnici 11 na trase Rýmařov Malá Štáhle. Tak hlavně šťastný. Cestu.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Tohle je úterní Skyrock a právě dneska slaví jeden velmi známý rocker z našeho regionu. Je to Roman Pěrda Pěrůžek. Krom toho, že miluje rockovou muziku, tak je i spolupořadatel oblíbeného rockového plesu v Olomouci a také festivalu Rocková horka. A ta se mimochodem blíží už tuto sobotu. Kdyby cokoliv, komplet program najdeme na www.rokovahorka.cz. Tak Pěrdo, všechno nejlepší a my si ještě v téhleté hodině představíme další dnešní oslavence. Tak určitě poslouchejte dál a bavte se.
1: Skyrock. Na Zábřešsku na 103,7 FM.

0: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
1: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rusty Head, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
9: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
8: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Rádio Hana Skyrock.
14: Roková muzika od A do Z. To je pořád Roková abeceda, který vysíláme na tomto rádiu každý den po 10., 14. a 18. hodině. Připomeňte si největší rokové pecky v pořadu Roková abeceda. Každý den jedině na Skyrocku.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme úterý 2. června a svátek slaví Jarmil, jméno neobvyklé, zajímavé a dnes hlavně oslavované. Narozeniny má režisér Tomáš Vorel i americký herec Wentworth Miller, kterého známe hlavně díky seriálu Útěk z vězení.
2: Považuji za nezbytné, abyste spatřil vězeňskou celu zemi.
3: Tohle si vyřeším sám.
1: A právě dnes v roce 1896 získává italský vynálezce Guglielmo Marconi patent na svůj nejnovější vynález. Na rádio. I díky tomu se dnes slyšíme a jsme rádi, že vám můžeme vylepšovat úterý 2. června.
0: Kalendárium. Poledne na Skyrocku.

Rock, rock, rock. A furt rock. Skyrock.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás další zprávy. Obří písková socha už po páté ozdobí Horní náměstí v Olomouci. Sochař Václav Lemon už ji tvoří u radnice. Dílo z 26 tun písku bude připravené k pátečnímu začátku svátku města Olomouce. Socha připomene 270 let od narození skladatele Wolfganga Amadea Mozarta.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nahlédnout do tajemného a exotického světa masožravých rostlin můžeme v těchto dnech ve sbírkových sklenících výstaviště Flora v Olomouci. Až do neděle se tu koná výstava živé pasti plná masožravek.
2: Máme tam spousty zajímavých rostlinek, je těžký vypíchnout ty nejdůležitější, ale třeba tam máme masožravý liány, což jsou láčkovky, které dokážou v přírodě pozřít i drobný obratlovce. Tak ty jsou k vidění taky na živých pastech, nebo tam máme třeba největší evropskou masožravku, což je Rosnolis lusitánský, taková nádherná rostlinka vonící po medu.
1: Přibližuje, co masožravé rostliny dovedou, jejich pěstitelka Markéta Aubrechtová Dlouhá. Celý rozhovor plný zajímavostí o masožravkách a o výstavě živé pasti v Olomouci si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu. Tajvan ocenil Česko. Tajvanský prezident dnes udělil předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi řád příznivých oblaků. Tajvan ocenil druhého nejvyššího ústavního činitele České republiky za dlouhodobou podporu a rozvoj česko-tajvanských vztahů. Sport. A v dáli vyhlížíme start nové sezóny hokejové extraligy. Asociace klubů ledního hokeje nově rozlosovala soutěž a jsme zvědaví, koho budou mít za soupeře do prvního kola Hanáci. 16. září se Olomouc střetne v prvním kole soutěže doma se Spartou Praha.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Dneska odpoledne teploty do 25 stupňů a k tomu obloha vesměs azurová jako někde na Krétě. Zítra bude trochu chladněji, maximálně 17 až 20 a zítra taky čekáme nějaký ten déšť. A jaké počasí je teď momentálně v Jižní Koreji, kde ještě tento týden trajdá naše kolegyně Majda?
4: V Koreji je dnes vedro a dusno, máme to sluníčko 32 stupňů a vlhkost se pohybuje kolem 78%. Tak se mějte, zdravím z Koreje.
3: Díky, Majdo, zdravíme do Koreje a teď už zpátky na Moravu a jdeme na dopravu.
0: Doprava.
3: Je tady naše blesková odpolední doprava. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na Brněnské a také v Holici na Hamerské. Nehodám se ještě dořešuje na Olomoucku u Kožušan a pokud jde o toho nabouraného motorkáře na Valašsku, tak v obci Loučka už je částečně obnovený provoz. Tak hlavně šťastnou cestu a ať je to bez nehod a bez pokut.

0: Ať to v úterý klape přesně tak, jak chcete, tak to vám přeje Skyrock. Jsme váš nejlepší rockový parťák, kamarád, soused i spolujezdec. Ať jste kdekoliv a děláte cokoliv, posíláme dál ten nejlepší rockový výběr, tak se bavte.
1: Skyrock. Na Zlínsku na 101,2 FM.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz. Skyrock.

0: Brusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
1: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
2: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
3: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
12: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
13: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
14: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
15: Nejlepší rokový výběr.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Začíná další reklamní rozhovor, který může pomoci párům, které si přejí založit rodinu, ale cesta k miminku není tak jednoduchá, jak si představovali. Na lince vedoucí lékař IVF Klinik Olomouc, Štěpán Machač. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: IVF Klinik Olomouc. Kde přesně sídlíte a s jakými životními situacemi se na vás můžeme obracet?
2: Sídlíme na Horním Lánu, což je část města od Prostějova. A samozřejmě, jak už z názvu vyplývá, IVF klinik, léčba neplodnosti a každý, kdo si přeje otěhotnět, nebo třeba jenom vědět, jak na tom současné době je, nás může navštívit.
1: Když se partnerům tedy nedaří otěhotnět, kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy už se má vyhledat odborná pomoc a nečekat na to, že to přijde samo?
2: Popravdě strašně záleží na věku té ženy. Pokud je ta žena mladší 35 let, tak není potřeba spěchat a řekl bych, že rok a půl je doba vhodná. Pokud má žena 35 let a více, po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění, už by se přišel poradit s odborníky.
1: Často padá i praktická otázka, kolik dnes léčba metodou IVF přibližně stojí a co hradí zdravotní pojišťovny?
2: Musím říct, že léčba neplodnosti v České republice je velmi dobře hrazena. Pojišťovna hradí asi 80% z té ceny, která se pohybuje něco kolem 80-85 tisíc za léčebný cyklus. To znamená, že doplatek pacientky se pohybuje něco mezi 20 až 30 tisíci a pojišťovna uhradí ten zbytek, to znamená 60 až 70 tisíc.
1: S jakými nejčastějšími předsudky nebo nepravdami o IVF se setkáváte?
2: Určitě je to ten předsudek, že otěhotní každý, což není pravda, a druhý předsudek je, že na věku nezáleží, což také pravda není.
1: Dá se při IVF ovlivnit pohlaví dítěte?
2: Z medicínských důvodů ano, pokud se jedná o genetické onemocnění přenášeno na chlapce nebo na dívky, tak jsme schopni embryo vyšetřit a zjistit, jestli se teda jedná o holčičku nebo o chlapečka. Pro komerční použití, to znamená, že si to pacient přeje, to možné není.
1: Připravujete také den otevřených dveří. Kdy proběhne, komu je určen, na co všechno se můžeme podívat?
2: Na všechny se těšíme tuto středu a můžete se podívat na to, jak konzultujeme a jak si s pacienty povídáme a pak samozřejmě také do srdce každé IVF kliniky, to znamená do laboratoře.
1: Den otevřených dveří IVF klinik v Olomouci na Horním Lánu už zítra. A pane doktore, na závěr jedna osobnější otázka. Jaká je nejkrásnější zpráva, kterou můžete po letech od svých klientů dostat?
2: Že dítě je zdravé a že život je spokojený.
1: www.ivfclinic.cz, tady najdeme více informací. Naším hostem byl doktor Štěpán Machač z IVF klinik Olomouc. Děkujeme, hezký den.
2: Děkujeme, pěkný den.
1: Reklamní rozhovor na svém konci a my už posíláme další muziku.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
7: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
8: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí.
10: Luskni.cz. Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
11: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha SolarBay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
12: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
10: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenů, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
13: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
10: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
12: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
14: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. Bytylitovel.cz

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně.
2: To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Jdeme na další zprávy. 2000 nových trvalých obyvatel získala Olomouc díky loňské motivační kampani. Městská kasa si tak díky daňovým příjmům od státu polepší o bezmála 42 milionů korun. Kampaň byla jedinečnou akcí a nebude se opakovat. Noví obyvatelé si mezi sebou rozdělí polovinu ze získaných financí. Lidé, kteří splnili podmínky kampaně, mohou o finanční odměnu 10 000 korun žádat na ekonomickém odboru magistrátu do 31. července. Podrobnosti má web olomouc.eu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Přerov nechce návykové látky u škol. Plánuje vyhlášku, která má omezit užívání kratomu a dalších psychoaktivních látek a také e-cigaret v okolí škol a hřišť. Probrala to rada a nyní půjde návrh zastupitelům. Druhé velké půdní sucho v letošním roce zasáhlo Česko. Uplynulou sobotu sucho pokrývalo polovinu území. Ovšem podle projektu Intersucho by stav měl již ustoupit. Deště z posledních dní situaci zmírnily.
0: Sport.
3: Premiérové čtvrtfinále na grandslamovém turnaji dnes čeká elitního tenistu prostějovského klubu Jakuba Menšíka. Na French Open se představí v duelu proti Brazilci Fonsekovi. Uvidíme, jak se mu zadaří. Utkání na pařížské Antuce začne po 8:45 večer.
4: Víme, jak bude, víme, že dneska si užijeme více sluníčka a teploty se i díky tomu dostanou na letních 25. Polojasnost, trochu mraků, vydrží až do večera. V noci k nám potom zamíří od jihozápadu déšť. Na Moravě by měl pršet nad ránem a potom i během dne, během středy, kdy se taky ochladí na nějakých 15 až 20 stupňů.
0: Doprava.
4: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Tabuláku, na Okružní u těch garáží, taky na Řepčínské a na Horní Hejčínské. Hlídka je i na D1 na exitu Hranice, nebo taky přímo v Hranicích, na tom kruháči Olomoucká Hranická. Kontrolu můžeme potkat i v Šumperku na Jesenické. A ještě máme hlášenou nehodu. Čukanec dvou osobáků momentálně řešíme v Otrokovicích na Zlínské. Tak hlavně šťastný. Cestu.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: ladíte ten nejlepší rokový výběr a tady u nás na Skyroku taky sledujeme dění v našem regionu. Víme, do kterého kina se vrátí Pán prstenů anebo Piráti z Karibiku a taky, že budeme mít na začátku července v Olomouci špičkovou paraatletiku. I o tom budeme mluvit ještě v téhleté hodině, tak určitě poslouchejte dál Skyrock, ať se dozvíte víc.
1: Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje pan Svatopluk Binder.
3: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte.

0: www.trendcar.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
4: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Tak si to představte, do olomouckého kina Metropol se vrátí Pán prstenů i Piráti z Karibiku. Známe kompletní program letošních filmových nocí. Už teď se mrkněte na report.cz. V Olomouci budeme mít po roce světovou paraatletiku. Na Lokotce v červenci opět hostíme prestižní meeting World Paraathletics Grand Prix. Tato série je v paraatletice něco jako diamantová liga, takže budeme fandit a další informace určitě najdeme na www.grandprixolomouc.com. A je tady taky nové vydání týdeníku Kroměřížska. Hlavním tématem jsou holuby v Kroměříži. Jak moc vadí ve městě? Jaká je čeká budoucnost? A o Kroměříži jako takové se rozpovídal i starosta Tomáš Opatrný. Ano, i tenhle ten rozhovor najdeme v aktuálním vydání týdeníku Kroměřížska, který vychází právě dnes. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
0: Olomoucko, Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy? Velký multižánrový festival v ulicích Olomouce. 18. až 20. června opět kulturně prozáří centrum města. Festival Olomouc ožije. Pořadatelé oznámili, že se na největším pouličním festivalu v Česku objeví asi 250 uměleckých těles.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Včera munice v cestě a dneska taky. Vlaky v Kojetíně na Přerovsku dopoledne na 2 hodiny zastavila nalezená munice. Při modernizaci trati se tu odkrývají 81 let staré stopy historie ostřelování okolí za druhé světové války. Děti v Olomouckém kraji v mnoha případech žijí s internetem. Asi čtvrtina dětí tu tráví denně na internetu 3 hodiny a asi pětina dokonce přes 5 hodin. Ukazují to výsledky projektu Českého statistického úřadu mezi téměř 5000 dětmi od 9 do 15 let. Obavy z dopadů na zdraví a krajinu, hlavně ty, tvoří tisíce připomínek, které došly na ministerstvo místního rozvoje k návrhu nových 94 urychlovacích zón pro vznik větrných a solárních elektráren v Česku. Oznámilo to ministerstvo. Námitkování končí dnes o půlnoci.
0: Sport.
1: Českému týmu se na mistrovství Evropy v malém fotbale na Slovensku daří skvěle. Probojoval se hladce do čtvrtfinále, ovšem dnes naše reprezentanty čeká tvrdá zkouška. V dalším utkání nás prověří mistři světa z Azerbajdžánu. Výkop je ve 22 hodin. Přineseme vám výsledek.
0: Máme přehled.
2: Skyrock.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Víme, že první červnový týden je dál jako na houpačce. Déšť, sluníčko a taky výkyvy teplot. Konkrétně dneska na Olomoucku i jinde máme většinou polojasno a odpoledne bude skoro 25 stupňů. Zítra by mělo být zhruba 17. Zítra má taky trochu pršet. V průměru nejčastěji spadne 5 až 10 mm srážek. Výhledově čtvrtek by měl být hodně podobný dnešku a pátek bude zřejmě nejdeštivějším dnem tohoto týdne. Ne.
0: Doprava.
3: Hezké úterní odpoledne přejeme také na cestách. Policejní hlídku máme hlášenou na obchvatu Olomouce, na tom sjezdu ke Globusu, taky na Olomoucku v Kožušanech nebo na Prostějovsku v Držovicích na Smržické. A máme hlášenou i nehodu na trase Boskovice-Vážany. Je to srážka 2 osobáků. Na vozovce je tady rozlitý olej a pohonné hmoty, takže na místě to likvidují hasiči a dopravu tady řídí policie. Tak hlavně dobře dojeďte a nikam nespěchejte.
0: Skyrock.

0: jste ready? Tak určitě. Tohle je Skyrock, tady vám přejeme, ať je vždycky všechno v topu a ať si můžeme spolu v klidu vychutnávat dál ten nejlepší rockový výběr.
1: Skyrock. Na Kroměříšsku na 99,9 FM.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
4: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: Nejlepší rokový výběr. Skyrock.
16: Skyrock.

0: máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: tam vyrazit.
1: Zajdeme do divadla, přivoníme si k růžím, také nasedneme na kolo a nebo zajedeme za pořádnými motory. Víc pro vás právě teď. Ve středu je na programu opera Don Giovanni v Moravském divadle Olomouc. Pokud máte rádi divadlo, zajděte sem zítra od 19 hodin. Olomouc o tomto víkendu ožije vyznáním růží v olomouckém Rozáriu. K vidění je už teď například žlutá růže jako podsta herečce Haně Maciuchové a o víkendu pokřtíme další růži. Bude to Josef Švejk. Vyznání růžím teď o víkendu v Olomouci v Rozáriu. Pokud máte rádi cyklistiku, tak něco pro kolaře tuto sobotu 6.6. den s cyklostezkou Bečva. Více na webu kultura-ranice.cz. A o víkendu se jedou i závody Ekce Homo od pátku až do neděle ve Šternberku a v okolí. Lipinský oblouk na Ekce Homo letos nabídne skvělý program po celou dobu závodu do vrchu. V pátek talk show o Dakaru a letní kino, v sobotu budou drifteři, akrobatická show kaskadéři a koncert Pink Floyd Revival. A v neděli budeme na Ekce Homo vyhlašovat absolutně nejrychlejší jezdce. Tak se zastavme do Šternberku a do okolí na Ekce Homo tento týden od pátku do neděle.
2: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší Akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
5: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
9: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
11: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
12: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výšku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.

i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Obří písková socha už po páté ozdobí horní náměstí v Olomouci. Sochař Václav Lemon už ji tvoří u radnice. Dílo z 26 tun písku bude připravené k pátečnímu začátku svátku města Olomouce. Socha připomene 270 let od narození skladatele Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nahlédnout do tajemného a exotického světa masožravých rostlin můžeme v těchto dnech ve sbírkových sklenících výstaviště Flora v Olomouci. Až do neděle se tu koná výstava živé pasti plná masožravek.
3: Máme tam spousty zajímavých rostlinek, je těžký vypíchnout ty nejdůležitější, ale třeba tam máme masožravý liány, což jsou láčkovky, které dokážou v přírodě pozřít i drobný obratlovce. Tak ty jsou k vidění taky na živých pastech, nebo tam máme třeba největší evropskou masožravku, což je Rosnolis lusitánský, taková nádherná rostlinka vonící po medu.
2: Přibližuje, co masožravé rostliny dovedou, jejich pěstitelka Markéta Aubrechtová Dlouhá. Celý rozhovor plný zajímavostí o masožravkách a o výstavě živé pasti v Olomouci si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu. Tajvan ocenil Česko. Tajvanský prezident dnes udělil předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi řád příznivých oblaků. Tajvan ocenil druhého nejvyššího ústavního činitele České republiky za dlouhodobou podporu a rozvoj česko-tajvanských vztahů.
1: Sport.
2: A v dáli vyhlížíme start nové sezóny hokejové extraligy. Asociace klubů ledního hokeje nově rozlosovala soutěž a jsme zvědaví, koho budou mít za soupeře do prvního kola Hanáci. 16. září se Olomouc střetne v prvním kole soutěže doma se Spartou Praha.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované, ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
1: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
9: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
10: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
11: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
12: Skyrock. Skyrock.

Johana Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste

0: sekačky, záhradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
1: Interforst, to je profinářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
5: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
6: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
7: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
8: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
9: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
10: 14. ročníku festivalu Rocková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rusty Head, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
11: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rocové horce.
10: Rocková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
13: Poslechem a inzercí podporujete místní nezávislé rádio.
14: Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Jdeme na další zprávy. 2000 nových trvalých obyvatel získala Olomouc díky loňské motivační kampani. Městská kasa si tak díky daňovým příjmům od státu polepší o bezmála 42 milionů korun. Kampaň byla jedinečnou akcí a nebude se opakovat. Noví obyvatelé si mezi sebou rozdělí polovinu ze získaných financí. Lidé, kteří splnili podmínky kampaně, mohou o finanční odměnu 10 000 korun žádat na ekonomickém odboru magistrátu do 31. července. Podrobnosti má web olomouc.eu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Přerov nechce návykové látky u škol. Plánuje vyhlášku, která má omezit užívání kratomu a dalších psychoaktivních látek a také e-cigaret v okolí škol a hřišť. Probrala to rada a nyní půjde návrh zastupitelům. Druhé velké půdní sucho v letošním roce zasáhlo Česko. Uplynulou sobotu sucho pokrývalo polovinu území. Ovšem podle projektu Intersucho by stav měl již ustoupit. Deště z posledních dní situaci zmírnily.
0: Sport.
1: Premiérové čtvrtfinále na grandslamovém turnaji dnes čeká elitního tenistu prostějovského klubu Jakuba Menčíka. Na French Open se představí v duelu proti Brazilci Fonsekovi. Uvidíme, jak se mu zadaří. Utkání na pařížské Antuce začne po 8:45 večer.
2: 20 hodin a 50 minut, tak to je čas dnešního západu slunce. Zítra potom sluníčko vyjde ve 4:48. Víme, jak bude. Ve středu nás čeká nejčastěji zatažená obloha, místy oblačno a teplota mezi 14 a 19 stupni Celsia. Provázet nás mají taky deštové přehánky. A to i ve čtvrtek, kdy teplota vyšplhá v denních maximech i na 25 stupňů.
0: Doprava.
2: Připomínáme nehodu dvou osobních aut na Tovačovské ulici v Přerově. V tuhle chvíli je tady průjezd bez problému. Bourá se taky na Olomoucku ve Velkém Týnci na ulici Na Kříbě. Taky zde jde o nehodu dvou osobních aut, ale dá se obět. Na policejní hlídku potom se 17. hodinou pozor na D1 před exitem Ivanovice na Hané. Taky ve Svitavách na Máchově aleji a nebo v Olomouci na trase Nové Sady Holice na odbočce na Šlechtitelů. Na odstavené osobní auto potom pozor na D640 směr Vyškov za exitem Prostějov centrum. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.

0: Tohle je úterní Skyrock a právě dneska slaví jeden velmi známý rocker z našeho regionu. Je to Roman Pierda Pierůžek. Krom toho, že miluje rockovou muziku, tak je i spolupořadatel oblíbeného rockového plesu v Olomouci a také festivalu Rocková horka. A ta se mimochodem blíží už tuto sobotu. Kdyby cokoliv, komplet program najdeme na www.rokovahorka.cz. Tak Pierdo, všechno nejlepší a my si ještě v téhleté hodině představíme další dnešní oslavence. Tak určitě poslouchejte dál a bavte se.
1: Skyrock. Na Zábřešsku na 103,7 FM.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
2: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
3: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
9: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,500 psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny na

0: aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Rádio Hana Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme úterý 2. června a svátek slaví Jarmil, jméno neobvyklé, zajímavé a dnes hlavně oslavované. Narozeniny má režisér Tomáš Vorel i americký herec Wentworth Miller, kterého známe hlavně díky seriálu Útěk z vězení.
2: Považuji za nezbytné, abyste spatřil vězeňskou celu zemí.
3: Tohle si vyřeším sám.
1: A právě dnes v roce 1896 získává italský vynálezce Guglielmo Marconi patent na svůj nejnovější vynález. Na rádio. I díky tomu se dnes slyšíme a jsme rádi, že vám můžeme vylepšovat úterý 2. června.
0: Kalendárium.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Na krásy Olomouckého kraje lákají dva motorové osobní vlaky v regionu. Dvě jednotky Stadler mají celovozový polep, na kterém jsou dominanty jako hrad Bouzov, zámek Plumlov či Scenérie Jeseníků. Podporují cestovní ruch. Vlak s motivem Konicka už nyní vozí lidi z Olomouce do Drahanovic a o víkendu míří na Prostějovsko. Druhá jednotka s motivem Jesenicka vyjede na konci tohoto týdne na trať Šumperk Jeseník, píše o tom deník. Zmije nechme na pokoji. Nemocnice v Krnově zaznamenala první letošní případ uštknutí zmíjí obecnou. Na okraji Krnova jedovatý had uštkl do ruky muže. Ke zmiji se přiblížil, protože ji chtěl vyfotit v detailu. Ona focení odmítla a muž skončil s otokem na interně, ale ve stabilizovaném stavu. V průměru 2 z 5 lidí v Česku ve věku 30 až 79 let trpí vysokým tlakem. Je to asi 2,5 milionu osob. Podle Státního zdravotního ústavu nemocných přibývá. Měli bychom se více hýbat. Vysoký tlak podle lékařů přichází hlavně kvůli nedostatku pohybu a nezdravému životnímu stylu. Mluví v současnosti o takzvané generaci 50 metrů, která dál běžně po svých nechodí, píší o tom Novinky.cz. Sport. Jedno mistrovství světa v hokeji skončilo a o dalším už se mluví. Víme, s kým se utkáme v základní části na šampionátu v roce 2027 v Německu. Ve skupině B vyzveme Spojené státy, Kanadu, Německo, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Začínáme pohledem na biopředpověď, která by měla být ve středu na druhém stupni, tedy na střední zátěži, která připomíná kardiakům a astmatikům, že se nemají namáhat. Jinak dnes v noci teplota klesne k 11 stupňům Celsia, zítra nás potom čeká většinou zatažená obloha, dešťové přehánky a na teploměru maximálně 19 stupňů ve stínu. Ve čtvrtek počítáme s nižší oblačností, naměříme mezi 20 a 25 stupni Celsia a stále by mělo sem tam zapršet.
0: Doprava.
2: Bourá se na trase Frišták Lukoveček, jde o nehodu dvou osobních aut s policií na místě, která se dá opatrně projet. Na policejní hlídku s 18. hodinou pozor v Kokorách, taky v Olomouci na Okružní a nebo v Hranicích na Olomoucké. Na odstavené osobní auto potom pozor na dálnici D1 směr Vyškov za exitem Hulín. Přejeme vám šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
0: Skyrock.

0: Ať to v úterý klape, přesně tak, jak chcete, tak to vám přeje Skyrock. Jsme váš nejlepší rockový parťák, kamarád, soused i spolujezdec. Ať jste kdekoliv a děláte cokoliv, posíláme dál ten nejlepší rockový výběr, tak se bavte.
1: Na Mohelnicku na 99,7 FM.
2: Who's that riding down the revelator? Wrote a book on the seven seal.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 2. červen na Skyroku. Dnešní brouzdání dějinami začínáme u Beatles v roce 1967, kdy v zámoří vychází u Capitol Records jejich album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Z tracklistu si připomeňme alespoň nesmrtelnou pecku With a Little Help from My Friends. Zhruba za rok během června 1968 vychází 40 Blue Fingers Freshly Packed and Ready to Serve, debutové LPčko legendárních bluesrockových Chicken Shack. Na Skyroku vám z něj pouštíme hned několik songů, například The Letter nebo When the Train Comes Back. Do roku 1978 se posouváme za Brucem Springsteenem. Ten pouští do světa svou čtvrtou desku Darkness on the Edge of Town. V zámoří za ní získává 3 platiny a mimo jiné na ní najdete i píseň Badlands, která patří k Brucovým nejhranějším na jeho koncertech. Poslední hudební zastávkou je rok 1998 a dílo Abandon famózních Deep Purple. Skalní fandové vědí, že je to poslední studiovka Purple s nezapomenutelným Johnem Lordem na klávesi. Zajímavostí na albu je nové provedení songu Bloodsucker, který původně najdete na jejich slavné desce In Rock. Zítra opět brouzdáme rokově dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
1: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
8: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
10: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
11: Nejlepší rokový výběr.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Začíná další reklamní rozhovor, který může pomoci párům, které si přejí založit rodinu, ale cesta k miminku není tak jednoduchá, jak si představovali. Na lince vedoucí lékař IVF Klinik Olomouc Štěpán Machač. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: IVF Klinik Olomouc. Kde přesně sídlíte a s jakými životními situacemi se na vás můžeme obracet?
2: Sídlíme na Horním Lánu, což je část města od Prostějova. A samozřejmě, jak už z názvu vyplývá, IVF klinik, léčba neplodnosti, a každý, kdo si přeje otěhotnět, nebo třeba jenom vědět, jak na tom současné době je, nás může navštívit.
1: Když se partnerům tedy nedaří otěhotnět, kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy už se má vyhledat odborná pomoc a nečekat na to, že to přijde samo?
2: Opravdu strašně záleží na věku té ženy. Pokud je ta žena mladší 35 let, tak není potřeba spěchat a řekl bych, že rok, rok a půl je doba vhodná. Pokud má žena 35 let a více, po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění, už by se přišel poradit s odborníky.
1: Často padá i praktická otázka, kolik dnes léčba metodou IVF přibližně stojí a co hradí zdravotní pojišťovny?
2: Musím říct, že léčba neplodnosti v České republice je velmi dobře hrazena. Pojišťovna hradí asi 80% z té ceny, která se pohybuje něco kolem 80-85 tisíc za léčebný cyklus. To znamená, že doplatek pacientky se pohybuje něco mezi 20-30 tisíci a pojišťovna uhradí ten zbytek, to znamená 60-70 tisíc.
1: S jakými nejčastějšími předsudky nebo nepravdami o IVF se setkáváte?
2: Určitě je to ten předsudek, že otěhotní každý, což není pravda, a druhý předsudek je, že na věku nezáleží, což také pravda není.
1: Dá se při IVF ovlivnit pohlaví dítěte?
2: Z medicínských důvodů ano, pokud se jedná o genetické onemocnění přenášeno na chlapce nebo na dívky, tak jsme schopni embryo vyšetřit a zjistit, jestli se teda jedná o holčičku nebo o chlapečka. Pro komerční použití, to znamená, že si to pacient přeje, to možné není.
1: Připravujete také den otevřených dveří. Kdy proběhne, komu je určen, na co všechno se můžeme podívat?
2: Na všechny se těšíme tuto středu a můžete se podívat na to, jak konzultujeme a jak si s pacienty povídáme, a pak samozřejmě také do srdce každé IVF kliniky, to znamená do laboratoře.
1: Den otevřených dveří IVF klinik v Olomouci na Horním Lánu už zítra. A pane doktore, na závěr jedna osobnější otázka. Jaká je nejkrásnější zpráva, kterou můžete po letech od svých klientů dostat?
2: Že dítě je zdravé a že život je spokojený.
1: www.ivfclinic.cz, tady najdeme více informací. Naším hostem byl doktor Štěpán Machač z IVF klinik Olomouc. Děkujeme, hezký den.
2: Děkujeme, pěkný den.
1: Reklamní rozhovory na svém konci a my už posíláme další muziku.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
4: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: No konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
6: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
7: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
6: No to teda. Volejte i hned 602-489-489.
7: To ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
8: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
9: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
10: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let Lesnické školy v Hranicích.
13: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
14: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
15: Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Na krásy Olomouckého kraje lákají dva motorové osobní vlaky v regionu. Dvě jednotky Stadler mají celovozový polep, na kterém jsou dominanty jako hrad Bouzov, zámek Plumlov či Scenérie Jeseníků. Podporují cestovní ruch. Vlak s motivem Konicka už nyní vozí lidi z Olomouce do Drahanovic a o víkendu míří na Prostějovsko. Druhá jednotka s motivem Jesenicka vyjede na konci tohoto týdne na trať Šumperk Jeseník, píše o tom deník. Zmije nechme na pokoji. Nemocnice v Krnově zaznamenala první letošní případ uštknutí zmíjí obecnou. Na okraji Krnova jedovatý had uštkl do ruky muže. Ke zmiji se přiblížil, protože ji chtěl vyfotit v detailu. Ona focení odmítla a muž skončil s otokem na interně, ale ve stabilizovaném stavu. V průměru 2 z 5 lidí v Česku ve věku 30 až 79 let trpí vysokým tlakem. Je to asi 2,5 milionu osob. Podle Státního zdravotního ústavu nemocných přibývá. Měli bychom se více hýbat. Vysoký tlak podle lékařů přichází hlavně kvůli nedostatku pohybu a nezdravému životnímu stylu. Mluví v současnosti o takzvané generaci 50 metrů, která dál běžně po svých nechodí, píší o tom Novinky.cz. Sport. Jedno mistrovství světa v hokeji skončilo a o dalším už se mluví. Víme, s kým se utkáme v základní části na šampionátu v roce 2027 v Německu. Ve skupině B vyzveme Spojené státy, Kanadu, Německo, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko.
2: Na Olomoucku a jinde v našem regionu nás čeká ve středu zataženo až oblačno. Na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle i s bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají přes den na 15 až 19 stupňů Celsia ve stínu. Na horách nám potom budou teploměry ukazovat jen okolo 12 stupňů. Ve čtvrtek bude i nadále sem tak pršet, čeká nás ale nižší oblačnost a teploty mezi 20 a 25 stupni Celsia. Závěr pracovního týdne by pak měl být opět zatažený a naměříme do 20 stupňů.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.

0: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
1: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
2: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
4: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open-air koncert.

0: se na svátkyměsta.olomouc.eu.
1: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
2: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
3: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
5: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
6: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
7: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
6: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
7: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Tak si to představte, do olomouckého kina Metropol se vrátí Pán prstenů i Piráti z Karibiku. Známe kompletní program letošních filmových nocí. Už teď se mrkněte na report.cz. V Olomouci budeme mít po roce světovou paraatletiku. Na Lokotce v červenci opět hostíme prestižní meeting World Paraathletics Grand Prix. Tato série je v paraatletice něco jako diamantová liga, takže budeme fandit a další informace určitě najdeme na www.grandprixolomouc.com. A je tady taky nové vydání týdeníku Kroměřížska. Hlavním tématem jsou holuby v Kroměříži. Jak moc vadí ve městě? Jaká je čeká budoucnost? A o Kroměříži jako takové se rozpovídal i starosta Tomáš Opatrný. Ano, i tenhle ten rozhovor najdeme v aktuálním vydání týdeníku Kroměřížska, který vychází právě dnes. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Skyrock.
0: Skyrock.

0: is night. There's no place you can turn to. There's nowhere you can go. Just tell yourself.
1: Nejlepší rokový výběr.

0: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
0: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
4: Rádio Hana Skyrock.
0: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

Christmas.

0: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou.

0: 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Rádio Hana Skyrock. Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

dreaming of a spark from you. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Rokové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rokových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rokové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 2. červen na Skyroku. Dnešní brouzdání dějinami začínáme u Beatles v roce 1967, kdy v zámoří vychází u Capitol Records jejich album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Z tracklistu si připomeňme alespoň nesmrtelnou pecku With a Little Help from My Friends. Zhruba za rok během června 1968 vychází 40 Blue Fingers Freshly Packed and Ready to Serve, debutové LPčko legendárních bluesrockových Chicken Shack. Na Skyroku vám z něj pouštíme hned několik songů, například The Letter nebo When the Train Comes Back. Do roku 1978 se posouváme za Brucem Springsteenem. Ten pouští do světa svou čtvrtou desku Darkness on the Edge of Town. V zámoří za ní získává 3 platiny a mimo jiné na ní najdete i píseň Badlands, která patří k Brucovým nejhranějším na jeho koncertech. Poslední hudební zastávkou je rok 1998 a dílo Abandon famózních Deep Purple. Skalní fandové vědí, že je to poslední studiovka Purple s nezapomenutelným Johnem Lordem na klávesi. Zajímavostí na albu je nové provedení songu Bloodsucker, který původně najdete na jejich slavné desce In Rock. Zítra opět brouzdáme rokově dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

free.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Začíná další reklamní rozhovor, který může pomoci párům, které si přejí založit rodinu, ale cesta k miminku není tak jednoduchá, jak si představovali. Na lince vedoucí lékař IVF Klinik Olomouc, Štěpán Machač. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: IVF Klinik Olomouc. Kde přesně sídlíte a s jakými životními situacemi se na vás můžeme obracet?
2: Sídlíme na Horním Lánu, což je část města od Prostějova. A samozřejmě, jak už z názvu vyplývá, IVF klinik, léčba neplodnosti a každý, kdo si přeje otěhotnět, nebo třeba jenom vědět, jak na tom současné době je, nás může navštívit.
1: Když se partnerům tedy nedaří otěhotnět, kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy už se má vyhledat odborná pomoc a nečekat na to, že to přijde samo?
2: Opravdu strašně záleží na věku té ženy. Pokud je ta žena mladší 35 let, tak není potřeba spěchat a řekl bych, že rok a půl je doba vhodná. Pokud má žena 35 let a více, po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění už by se přišel poradit s odborníky.
1: Často padá i praktická otázka, kolik dnes léčba metodou IVF přibližně stojí a co hradí zdravotní pojišťovny?
2: Musím říct, že léčba neplodnosti v České republice je velmi dobře hrazena. Pojišťovna hradí asi 80% z té ceny, která se pohybuje něco kolem 80-85 tisíc za léčebný cyklus. To znamená, že doplatek pacientky se pohybuje něco mezi 20 až 30 tisíci a pojišťovna uhradí ten zbytek, to znamená 60 až 70 tisíc.
1: S jakými nejčastějšími předsudky nebo nepravdami o IVF se setkáváte?
2: Určitě je to ten předsudek, že otěhotní každý, což není pravda, a druhý předsudek je, že na věku nezáleží, což také pravda není.
1: Dá se při IVF ovlivnit pohlaví dítěte?
2: Z medicínských důvodů ano, pokud se jedná o genetické onemocnění přenášeno na chlapce nebo na dívky, tak jsme schopni embryo vyšetřit a zjistit, jestli se teda jedná o holčičku nebo o chlapečka. Pro komerční použití, to znamená, že si to pacient přeje, to možné není.
1: Připravujete také den otevřených dveří. Kdy proběhne, komu je určen, na co všechno se můžeme podívat?
2: Na všechny se těšíme tuto středu a můžete se podívat na to, jak konzultujeme a jak si s pacienty povídáme a pak samozřejmě také do srdce každé IVF kliniky, to znamená do laboratoře.
1: Den otevřených dveří IVF klinik v Olomouci na Horním Lánu už zítra. A pane doktore, na závěr jedna osobnější otázka. Jaká je nejkrásnější zpráva, kterou můžete po letech od svých klientů dostat?
2: Že dítě je zdravé a že život je spokojený.
1: www.ivfclinic.cz, tady najdeme více informací. Naším hostem byl doktor Štěpán Macháč z IVF klinik Olomouc. Děkujeme, hezký den.
2: Děkujeme, pěkný den.
1: Reklamní rozhovor na svém konci a my už posíláme další muziku.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Posloucháte Skyrock.
0: Skyrock.
5: Yeah,

Dios me quita.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 3. červen se Skyrokem. Dnešní kalendárium bude narozeninové. Začínáme u sportovkyně světové rekordmanky Jeleny Isinbájevové. Půvabná tyčkařka je historicky první ženou, která pokořila výšku 5 metrů. Je dvojnásobnou olympijskou vítězkou, několikanásobnou mistryní světa a mistryní Evropy. Narodila se v roce 1982. A teď něco pro rockerky. 3. června 1986 přichází na svět velký sympaťák tenista Rafael Nadal. Další oslavenci už budou z hudebních vod. 3. června 1950 se narodila americká poproková zpěvačka a baskytaristka Suzy Quatro. U nás si ji pamatujeme díky hitu Can't Give Me Love a také díky jejímu vystoupení v roce 1979 v pražské sportovní hale, kdy za totality to byla výjimečná událost. 3. června 1956 se poprvé rozkřikuje Danny Wilde, americký zpěvák, skladatel a zakladatel skupiny The Rembrandts. Ta je neodmyslitelně spjata se songem I'll Be There For You, který se stává titulní melodií k úsměvnému seriálu Přátelé. Zítra s dalším výběrem se těším na slyšenou.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.